0: a roimh go thagrán na seaachtainasa do chartlan lóir na léon si. Bhí sa dtír a chuinemh ar ábhréigeann do chlár an leanúmh, agus is spreáilim an rair a bhíon agam ar na tuair de féir agus me a techt a gobar an sa réidió chuig lá na seaachtaine. Agus chinéos go gceartúin éisteacht le dtír féiricha éigeant ar chlár an leanúmh. Beirt de féir a bheith againn, beirt de bhaintear thrumail ó chairsca le bín ó ghuachas. Agus seo pí sa íomhan cainte a dhéan cát grumail i Shíomháin agus a difuair Han grumail i Shúlmháin, le mí háló sé sa bhrí an 90 ceathair a chadánaig Han a bhaile ar siire ó Mheiricá.
1: Tá Han grumail i Shúlmháin ó chairs Clibíne thug a bhaile ar siire ó Mheiricá faramat seo agus a difuair cát i Shíomháin an muidigh thábháilte roimh beirt. Agus tar nóid tíg múr áránaíocht a tíg múr ceúil i bheith do hí.
2: Ich ne deu, das ist manche Nerochi ihr Haus wieder gläde. Jim Schäß, ihr gläde, ich stieg's a Tag. Hast du zinn, nicht gläde, mir nur die Bochte.
1: Wie ist ihr Rager auch hier an wie hier, bei Hugo wie die Kohle, bin ich auch nachher gläde?
2: Ja, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht, ich
1: Seanín Vicky
2: le? Seanín, se, bhí aineg dair?
1: Bhí aineg, as go héna Seanín Vicky.
2: Bhí sin thug sé héas a chaheid.
1: Cuin leat sa da hér crí na
3: chóid? Ós crí nim go maithe, fer bdeo a bhe nech déle na nam. Agus bhí sé cín a calacha, agus seana chaíoch da bhe le se.
1: Dóm gud dagacha seawg
3: chaig? Dagacha seawg chaig, agus thug sé scíalta síos vig. Agus an son scíge seawg na lauras na héní na jéag sin.
1: Nis vich trocht an orsin sa tailúd ar vásturí rínke, agus dyni go sanna stofa bæ?
3: Ó, dyni go sanna bæ. Ví sé rínke, agus ví sé fór sé kri anna kína, vich sé rínke, le drám na kahírach, dyni mun stipana.
1: Stúlum go ta héni vi rá, hann graf sé rínke fjó vajn agus eða fál vás? Ví
2: sé rínke sé fál vás, dyni sé vás.
1: Kunna sa pengin tú ar sinna nir?
2: Bíkás ví sanna vjögun vásin ví stíksa tómur, na ví sinni fál vás, vi minna hátta stíksa tómur, vi mú gleim úr tím bæt. Agus bhí sé rinkes, bhí sé fadíl, go bhíó bhí nígus rinkes le fóa bhás.
1: Agus dí rachtaí nílaat go bhíó an slíach an chan bása
3: bhá. Bhí sé sa seana hí gadúis, agus san tó gach nuas a tíg ma bhuín tí an sunna, hug maheid an uas a agus an sunna fór sé bhás.
1: Mích sé meach tíim pól abid ó bhaile go bhaile a múna rinke
3: mar bhíó.
2: Ní bhíó, bhí sé scolig a hénig, Bhí na háirin pipes and jigs na blackboard sna hélca. Hai call cap.
1: Seana héidís ar fad chuigin tí gabe?
2: Héidís gléig, gléig, gléig, gléig, gléig. Bhí sa siomr bilgeag mi seamóniant, bhí chan pí a gónu ar am sann, snéchom bhí seamóni an rínke.
1: Agus cha héidís cunni vidiant a gomar sin chun ta chuigin
2: bai? Er ní gók, na baclin, fio steach na hasta
3: gúi. Bhí ma héid gomach an rínke, anna bhaid fad, agus na héa náir gomach an hiog ag seawn.
1: Dú gubit héna kiolif?
3: Rinkele.
1: Ja, ich habe mich auf die Rinkele. Ich habe mich auf die Rinkele. Ich
3: habe mich auf die Rinkele.
1: Ich habe mich auf die Rinkele. Ich habe mich auf die Rinkele. Ich habe mich auf die Rinkele.
3: Ich habe mich auf die Rinkele. Ich habe mich auf die Rinkele. Ich habe mich auf die Rinkele. Ich habe mich auf die Rinkele. Ich habe mich auf die
2: Agus sanna í fós cóit san hans vilech an í pósa san.
1: Conna sa hain bleach lia leat, conna sa mara
2: vi? Ó, bleach lia, bí sian í esnó sin. Ó, bí mach rístig am bleach lia. Bí sian vabur tí. Agus mi an óg.
1: Agus kén sór sa eile vi gó taon an í siapalam. Kén nú eir eisen í sian tú kainta na dahad
2: í vansa. Ja, taon, ina vi sór, vi sór, vi sór, nir sa chúg lia, dí an vísim bleach lia. Vi sa gobin tíg a vóin a sig sin nú gudóin sa vale. Na linches bai etan. An ára bethar, nincs vi sa da heida di a hirai.
1: Agus kén sór sa eile vi gó taon. Aber kunna sa hen.
2: Hen sa hen at, hen at hasta kvot kita meran. Vi rinki gus kjörn hemskini. Eyo heish gus gudi. Oh, kena me natin.
1: Rydna banna I ceol yn oes yn ystig sas na hala I môr.
2: Hei mae sy'n gwneud gwneud yn tiannol rhaid I gwneud yn ceol o'r setnus roedd ei marsin. Rhaid I ceili, ceili smo. Hei chi'n gwneud mae'n tîn. Ac fi'ch na ceili gwneud I ceol sy'n gwneud I mit. Hei mae sy'n gwneud rhaid yn hynny sy'n hynny ys.
1: Briol ato, fe ni sy'n hynny fes as y dref sy'n dod hwyl.
2: Fwys, fwys, anna hos o gydain.
1: So cwyn na tachta fel ni sy'n ffos o chod.
2: Och, ni ras Ond o'n leicli a ffwrs i'n tapig yn y clowns sy'n gynnu sy'n baclo mi.
1: Clowns ydy'n eich ddeitio chodd?
2: O, clowns. Agos tosgi o'r mwrf had ei
1: los. Abyr eich yn eich lymars. Cwnnw sy'n eich clowns ar dwys?
3: So, gwnnw sy'n eich clowns. Fi sogus ffwrs o'n eich mwyrig. Agos yn law ffwrs.
1: Ach, a cwyn ddeitio gwrdd eich clowns? Ni'n eich lawn hannig
3: o Britannic ar ym. Britannic ar los. Agos o'n bynnag calach mi.
2: Agos fi sy'n awr eich, a hwch chi'n eich hendyn i'n Britannic. Fi mae gleb diwyth na dig.
1: Galar to galach I
2: gymryd
1: o'n ymwneud. Yn anna fain Ach, yn clawn ysa I yna, dwi'n mwyl eich le sy'n I grwm rwy'n
3: ymwneud. O, fi a hynny gymryd, fi a hynny gymryd, fi a hynny ystig gym Mawr Michael, hem eich gyd i'n rwy'n cy, sy'n halo, yn ymwneud I'n ymwneud sy'n. Agos

0: Balaieri agus hwyrgeid ffalsa chwyg nwch dy hun. Unio er yn glor, hwg effeici ys America agus ys yn Iran le ffisg gwyl socrw ein tychia acwb le dyrra a chorlis o gogos mewn arhyr, le calis harmwys a ysgwls agus le dyrra a chorlis o mac at America a chor yr Halifords na Hirania. Tá fina gael le cápeis a chorle chéile fwynt sír a eintu agus fáilseo fórí ag ardais an fórtsi i mín sauna agus bhí cruniú ag fostúri a ceart chumann agus a gairí réaltus a gus lambra clia ar maidin áit ar pléú na bertus a bhúl sa regir a túsáitse a húrtschóp sa gánaisnis i mí ar fóvid. Fána gílín, pléhim unis gaelta sin agus sile sa dára leagan chlár ach gomis ag na siúmri nuíachta a dosach tá na príf sgaelta náisiúnta agus idra náisiúnta fí réir ag Marian i húlewain.
1: Sigurd Chairul Special thin yw'r garw demli yn y prisiwn yr farc saman, triblion yn y deg agos ffugwys as asgyl chilwaran sy'n gael war ym lot clia y dawd o gynnyrna sy'n imaglw agos bagartu ergyd yr rhain y fi togel drogi agos yr ymwyntir. Fledal sy'n cyntwch fresyn as cocaine y fege o'r hwg sy'n awrdw garele ei olgo. Gwyr agra sy'n gynnyddi ansir hach hailach fyrele fi tycu gyrwgi. Gwyr wagr sy'n yr yn da hailach agos gwyr ergyd terim agos arialege y ffyrsia marialdir chyrwylwcht. Harlan na Cairnaí, idir na blianta gáfíle agus a fichu dó agus gáfíle agus a fichu cehed. Dúirt Simon Freshen leis an drám an nearna sé imaglu warab gynnyddi éignu warab agus gynnúnwaro fwyed mar níkadís na mílta júro leis.